0: blízko, moja blízka přišlož. Čistá disko, ej, když nevyšlo slo. Čistá disko, ej, všende všichni všichni.
1: Vyšla čistá disko, man, písať když nevyšlo.
0: Vyšlo, vyšla čistá
1: disko,
0: moja blízka přišlož.
1: Ej, čistá disko.